0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hej Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.

Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: je Kamil Střihavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
1: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
0: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: kurýr, do 5 minut jsem u vás. Buďte prosím před domem, máte tam zákaz zastavení.
1: Kurýrní služba má snad výjimku, ne?
0: Ne, nemáme žádnou výjimku, vážená paní. Dávají nám pokuty, jako všem. Ženská bláznivá, nemám diplomatickou imunitu.
1: Kurýr má zpoždění.
0: Od 2. května ve Východočeském divadle v Pardubicích.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hey. Rádio Hey.
7: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
8: Nevadí, je tady Rádio Hey. Rádio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět. Svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Letos je to 40 let, co Judas Priest vydali skvělý album Turbo a v dnešním Marotovoreji si tuhle desku poslechneme od začátku do konce. Užijte si Judas Priest na rádiu Hej a přeju všem kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovorej je u konce, dnešní díl byl věnovaný Judas Priest a jejich albu Turbo, který letos slaví 40 let od vydání. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Dar a sílu všem hejrupákům. Při dalším díle hitparády přeje tvůrce Bastič ve studiu na Kokočtejnu. S věrným čtyřnohým spoluautorem za zády budu zvědav, u které skladby se dnes objeví. A byli jste to vy, kdo rozhodl o dnešním pořadí. Vy můžete zapláč pozůstalých za vyřazené skladby a jen vy jste zodpovědní, kdo se kde umístil, a za zbytek zodpovídá už jen majitel rádia. A v neposlední řadě musím vyzdvihnout náčelníka Konopného kmene ležícího Aldu, bez kterého by tento pořad byl suchý a prázdný jako sudtovární kapíchy. Jste-li připravení kupředu, tak zpátky nikrok.
1: Rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Tak první novinkou je skladba legendárního Fannyho Michalíka, zpěváka Citronu, Limetalu a dnes v solo projektu, kdy její spoluhráči dokopali k nové skladbě, aby neoživoval jen své bývalé skladby nebo kavry. Zda se dílo podařilo jen na vás, už název skladby Chci ti slíbit je nadějný jako autor skladby sám.
1: Novinka hitparády.

0: Dobrá práce, chce se mi říci, dobrá práce, tak to byl Fanny a jeho skladbička, kterou jste slyšeli, chci ti slíbit. Druhá dnešní novinka je z dílny kapely LTB, což je další narcistický projekt v roku, nebýjde o zkratku Láďa Tomis Band. Bývalý zpěvák Dogy, zakladatel skupiny Bastard a nebo Světý gumy už nějaký pátek ničí pódia svou váhu. Poněvadž má Láďa postavu něco mezi Mitlofem, hercem Patrikem Depardieu a Portosem z Mušketýru. No a s touto formací se mu daří skutečně skvěle, ale jak dopadnou v této krutopřísné parádě, už jen na hlasech vás, ctihodných. Skladba nese název Bestie s podtitulem Jack Rozparovač.
1: Novinka hitparády.

0: No a připravit se můžeme i na soutěž. Čtvrté a současně předposlední soutěžní kolo od Valupeny na festival Help Days je tady, dámy a pánové.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Help Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helpdays.cz. Léto začíná tady. www.helpdays.cz.
0: No a my se posuneme dále. Necháme to na stále slavnější AI, ať vybere. Otázka zněla, která kapela je pořadatelskou formací 4. ročníku festivalu Help Days, a slyšeli jste to i v džinglu. Ten se koná samozřejmě 1. červnový víkend. Správná odpověď je, že je to kapela 100 na 100, kterou znáte z našeho vysílání. A teď čekám a čekám a sakra. Na AI se nedá úplně spolehnout a na mě vyskočila dvě jména. Jenomže já sice dával dva lupeny, ale pro jednoho vítěze. No, co už. Z cizího krev neteče, takže vyhrály dvě ženy. První je Karolína Homolová, ale bohužel nevidím odkud, tak si napíšeme. A druhou je Šárka Honzáková z Frýdku Místku. Takže to je na domácí půdě. Jména budou na guest listu a přece jen dám páté kolo. Co myslíte, že jo? Na email jorge@post.cz odpovězte na otázku, kolikrát jsem tento festival moderoval já osobně. A dva lupeny jsou vaše. No a my jdeme za 10. místem v této chvíli.
2: 10. místo.
0: Chce se mi říci, že to bylo ale opravdu jenom a jenom o fousek, dalo by se říci. Vilém Čok, Dávám ti naději. Těsně, ale opravdu jen těsně se na desítce udržela skladba Dávám ti naději, která o přízeň bojovala a kterou znáte i z našeho programu, z našeho vysílání. Porazila obě dnes vypadávající skladby. Tak prečo plačeš, Vilém?
3: Aha.

0: za námi a pokročem dále. Minule devátí, dnes devátí. Jak by řekl Karel Gryl, na barometru se trvalý stav. Byl jsem na sobotním koncertu Ingotu tam v Karviné, dokonce i s panem bratrem, potkal celé ingoťácké fanskomando v čele s fenomenální kšticí pana Fetla a tam vám zazněla skladba Bratříčku Zavídej vrátka, která na albu Vzpomínek na Karla Kryla vůbec není a byla skvělá. A to nemluvím o skladbě Lásko, která možná bude nástupnickou za současnou Bílou horu na devátém místě.
1: Deváté místo.

0: města, střelec plné zbroje.
1: Jihlavská partička Grammy možná ani netušila, že dopadnou lépe než jejich hokejky, což mě osobně hodně zamrzelo. Ale radost mám, že skladba na první pohled zatím jede na plný plyn, i když dnes je to jen 8. místo.

0: řádu.
1: Prajzáci Helpnes jsou jedinou anglicky zpívající formací v této hitpoušce, ale očividně vás baví hlas Pavla Hericha, který je skutečným zjevem na naší rokové scéně, a skladba Eternal, tak té se skutečně daří.

jde se na tancovačku z Destory roku. Turbo dál baví, dál hraje. Produkce, text i hudba je dílem slavného Tajera z Kiss, ale český text napsal Ladislav Vostárek, protože v původní verzi se zove Time of My Life.

0: Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: O příčku výše se prodřel upracovaný Proteus s černým řemeslem, tedy jednou ze skladeb, která je tady ikonická už řadu měsíců, i když bakat se v černém řemesle nechce už ani přivandrovalcům.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jední z dalších nestorů této hitparády, kterou jsem omylem zdědil a už se těším, až si s klukama 22. června na festivalu Kamenité pokecám o textu této skladby, která mě stále baví. Panoptejko vstálo z mrtvých a jede si své sexy bugy dál, i když je to jen dnes bramborová medaile.

Chtěl bych taky dokázat, že jsem muž. Cesta kapely Brandy mi připomíná skutečný sen. Zvláště jejich faninka number one Jarča mi udělala radost s líbenou koniferkou. Otázkou je, zda se naše cesty potkají, zatímco jejich cesta vede o stupeň výše než minule. A Slováci se radují z bronzu. Třeba to bude inspirovat i jejich hokejky na nadcházejícím šampionátu. Bravo chalani, jdeme na to. Hopsa, hejsa, do Brandýca.

Krochmalného partička Bastard nám po dvou prvenstvích klesla jako libido na místo druhé. Přesto se ale nedá říci, že by fanoušci této kapely zapomněli, nebo nedej bože, že by se tato skladba nelíbila. Vyprodané koncerty této kapely jsou toho jasným důkazem, jak prozíravé bylo angažování zpěváka Mariana.

0: to, baví mě to, chytlavý refrén, to bylo druhé místo.
1: Rekapitulace hitparády.
0: Tak mrkneme na to, že novinkami pro dnešní den, pro dnešní hitparádu byl Fanny a skladba Chci ti slíbit a LTB Láďa Tomis Band Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. Na 10. místě Vilém Čok Dávám ti naději. Na místě 9. Ingor Bílá hora. 8. místo Grammy Na první pohled. Na místě 7. Helpness Eternal. Na místě 6. Turbo Vidí tu lásky svý stát. Pak následoval Proteus a Černý řemeslo. Na 4. místě Panoptiko Moulin Rouge. Na místě 3. Brandy Sen, dohrál Bastard na místě 2. s Cestou kolem světa. A co nás čeká v následujících chvílích, tak trošičku nasmrkám.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
0: Podpalubí topič přikládá, v peci už se další skladba rozkládá. První se taví vypsaná fixa, které nebylo dáno postoupit výš, a druhá už se griluje, je to legendární Doga, což vyvolává pláč na tváři ikonického Izzyho, ale to je tak vše, co s tím může dělat. Tak to třeba vyjde jindy a jinde.

První místo se nikdy nedozvíš, respektive skladba Nikdy se nedozvíš, Leona Šenková, Jarek Filgas. Tak historie této tanceparády nepamatuje takový frontální útok na vrchol žebříčku, ale dalo se to čekat. A ne, že ne. Sledovanost a poslechovost této dvojgenerační skladby dávala jasně najevo, že podobný duet tady dlouho nebyl a dva takto sladěné hlasy těžko najdete. Bravo! Ačkoliv nenasytný fanoušek bude nyní zvědav, zda si namistrovaný Jarek vezme s sebou ambiciózní Leonku na koncerty své kapely, anebo si bude s tou skladbou honit triko sám. To sice skladbou bude dehonestovat, ale nic to neřeší na tom, že tady mají své místo na výsluní. A ještě maličkost. Hlasující Radim kategorizoval skladbu pro televizi Šlágr. Nemyslím si to. A určitě čas ukáže, že mám pravdu.

Hej, rubáci, je dobojováno. Nezapomeňte na soutěž o lupeny na Help Days, nezapomeňte hlasovat a užívejte si jarní pohody. Všechno venku půjčí, jen mě nikdo nepůjčí. Hmyz se rozlézá a požírá vypadnuvší interprety. Konopásek opavský se pase na hudební louce a život jde dál. Jaké překvapení nám příště přichystá, tak na to se s vámi bude těšit autor této tancparády Jirka Basta. Jsem na vaší straně jako občanské judo, tak se opatrujte, bude hůř. Dobře už totiž dávno bylo.

Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Kamil Střijavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
1: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
0: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Do 5 minut jsem u vás. Buďte prosím před domem, máte tam zákaz zastavení.
1: Kurýrní služba má snad výjimku, ne?
0: Ne, nemáme žádnou výjimku, vážená paní. Dávají nám pokuty, jako všem. Ženská bláznivá, nemám diplomatickou imunitu.
1: Kurýr má zpoždění.
0: Od 2. května ve Východočeském divadle v Pardubicích.
2: Ahoj, tady je Kamil Střihavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
3: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
2: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.
4: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
5: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Hey Radio.
9: Full time rock for you.
10: Radio Hey. Radio Hey.
11: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
12: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.
2: Britský rocker Gary Glitter byl odsouzen za šíření dětské pornografie. V takové situaci vyřadila mnoha rádia jeho skladby z vysílání.
3: Ne však Radio Hey.
2: Myslíme si prostě, že jeho úchylka nijak nesouvisí s kvalitou jeho hudby. Konec konců, kdybyste viděli ty fotky, myslíte si to taky.

Hezký a příjemný večer, ne, odpoledne. Hezký a příjemný téměř letní odpoledne, pozdní. Je tady středa. Je tady sobota, milí posluchači, sobotní Rock on Air. A od mikrofonu rádia Hej vás zdíje zdraví a vítá Honza Kulík. Když se dáme do sobotní Rock on Air, tak vás čeká asi zřejmě odpoledne. A kalendář taky pochopitelně. No a pak už ty Big Beaty nějaký by mohly přijít. Tak tedy, co dneska odevírák? Stromboli. To jsme neměli ještě odevírák, Stromboli. Hory, hory.

Tak to byly Stromboli, hory, hory, já čekám, že se mi načte kalendář, dneska v tom teple to nejde nějak rychle, dáme si zatím Judas a pak se uvidí, jo?

Kalendář si dal dneska na čas. No, asi jsou všichni nadovolený od kalendáře tam. Tak co tady máme? Začneme rokem 1933, stříbrný stříkaček. Takže 1933, 2. května. 2. května se narodil nikdo jiný než Bank Gardner. Bank Gardner, to je člověk, který hrával u Franka Zappy. Považte. To hezky začíná ten květen.

Tak to byl Fanda Zapa, milí posluchači. A koho tady vidím dalšího, samý matadoři světový... On zastrojit album. Samý matadoři světovýho Big Beatu. 1942, 2. května, se narodil Petr Janda. To je Olympik, co dáme od Olympiku? Kanagon, to je hezký, to byl single, to vyšlo někdy koncem 80. Hezky se to poslouchalo.

Tak, Senglík z druhé půlky 80. od Olympiku, velice hezká písnička taková ze života. A pak tady vidím rok 1944. To se 2. května narodil Bob Henry, to jsou Argent a taky Kings, pochopitelně. Co bychom mohli dát? Sunny Aftermoon? Třeba?

51. rok, který máme a co nám přináší 51. rok, to se narodil John Glasslouk. John Glasslouk, to jsou Goods, Carmen, Fat a taky, nebudete tomu věřit, ale je to dobře, Jethro Tull, to je dobrá kapela.

Četr udál, to je klasika, to nikdy nesklame. 1900, kolik, co jsem, jak jsem to říkal, že trouta 1900, já tady mám jeden, ano, ano, 1951, tady musím spárovat jeden rok, tak dvakrát tady bude. Tak druhej květen po druhý, to se narodil Ondřej Soukup, to jsou Syrinx, pražský Big Band, orchestr Ladislava Štajdla a pražský výběr. Co bychom dali? Pražáci, jak je vám, hej? Tak jo, no. Praze je blaze.

Jinak, milí posluchači, v Praze jsem nikdy nezabloudil, ale v Brně jo, to jsem tam špatně sjel z dálnice a říkal jsem, to projedu, to bude v pohodě, ne? Jako nejsem oka, že jak říkají Brňané. A pak jsem takhle viděl Pítrský rchnu na kopci a říkal jsem si, sakra, a to je špatně. No a navíc ještě jsem jel vedle tramvajových, nebo šalina tam, jak říkají, kolejí. A když jedete na motorce vedle šalinového pásu, tak jak se vyválíte, ani nevíte jak. Naštěstí se nestalo, ale potkal jsem tam jakýhosi chlapce, konoupka, jak říkají. A říkal jsem, jak já se zeptám, teď uslyší cizince a já dopadnu jako ten Pražák, co chlemtal tu vasilůvku z té kašny, že jo. A tak no, říkal jsem, jazyk nemůžu zapřít, jsem rodilej Čech. Tak jsem se zeptal a ku podivu, ten hoch mě dobře poradil a za 20 minut jsem byl z Brna venku, no. To jsem byl jak ten generál Thorston, nebo jak se jmenoval v roce 1625, ale ten zase chtěl dovnitř, já jsem chtěl ven. No, dopadlo to dobře. Koho tady máme? 1954, to se narodil Prescott Niles. Prescott Niles, to jsou The Knack, to je kapela, která už skoro je neznámá, ale my si skutí pustíme. My rádi pouštíme v kalendáři neznámý kapely.

A co tady máme dalšího? V roce 1960, 2. května zrovna, Ben H. King opouští Drifters a podepisuje kontrakt s Atco Records. O co ho k tomu vedlo, nevím, ale to je jeho věc.

Pak tady máme rok 1966. Od 2. května Mamas and Papas lámou v Americe hitparádu se singlem, co oni to tam měli, jo, Prndělí, Prndělí.

2. května 1974 Stevie Wonder získává 4 ceny Grammy, jednu z nich za nějaký album, ale to teď není důležitý. Každopádně budiš mu přáno, byl to velký umělec. A taky to neměl jednoduchý v životě.

Tak a máme tady 79. rok. Album zastavit, to je moje nemoc. Normálně prostě nechám je desku, no to lepší už to nebude. Tak v 79. 2. května představují světu svého nového bubeníka Kenny Jonese, který nahradil zesnulého Keita Moona. Hů bychom mohli, to je taky dobrá kapela, tady jsou.

0: Chtěl jsem vám zahrát ještě Nirvánu, ty mají taky jubileum. A smůla, no. V 8 hodin, tak někdy zase Nirvánu dáme.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Tak se dáme do toho pořadí dnešních borců. Dneska je zajímavý pořadí. Čekal jsem, jak se to vybarví. Dneska je krásný počasí, to se jelo jako víno, žádný problémy na trati nebyly. Během dohrávání kapely Who dorazil do cílový rovinky Kába z Kosovky. To je chvalitebný, že reprezentuje takto svoji obec, jsme tomu rád. Jo. Takže s radostí to můžu oznámit světu, že dneska Kába první místo, to dostanu v Kosově hoře čestní občanství asi. No a už jedno mám na Žižkově, teda v Žižkovské republice. Člověk musí ty tituly sbírat. Tak jo, tak to dáme. Tak je to od Káby pro manželku Ivanku a je to Traktor.

0: těsně za ním, tedy za Kábou, to bylo v Galusku teda, vyjel do cíle Libor Zmichovic. Spurtoval teda, byste viděli, byla krása, byl nádherný sport. Ovšem na Kábu neměl, protože Kába, jak víme, měl tvrdou jarní přípravu, takže to bylo úplně jasný. A no tak byl druhý. Tak druhý místo je také hezký. Není důležitý vyhrát v našem závodě, ale zúčastnit se, to je taky olympijský pravidlo. A já dám Liborovi jako cenu útěchy jingle.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný

Pochopitelně jste poznali, že Libor přivez Kruci písk, hovno zleté, hezký album taky. Libor má vkus. Překvapivě na pohodu jako třetí dojela Vladěnka. Hned na ní nastoupili novináři v cíli, tak dala interview okamžitě a sdělila mimo to, že posílá krásný pozdrav, to řekla hned na začátku svému manželovi a neustále na něho myslí. Tak sdělila, že když viděla, jak tyhle dva borci, že jo, Kába z Kosovky a Libor z Mnichovic, jak to tam řežou v té cílové rovince, jo, před stadionem, asi 2 kilometry teda, ne, v cílové rovince, no, tak říkala, no, ať taky kluci vyhrajou, to je ušlechtilý, to se cení, jo, ty acepty, princezničky přivezla.

Pak je tady Čečovka. Zdravíme do Chrlic. Dlouho jsme tam nebyli v Chrlicích, tak zdravíme Čečovku, našeho stálého posluchače. Zahrají prosím do Chrlic pod pergolu k pivočku a samozřejmě pro všechny posluchače hezký zbytek večera. Život je jízda Alžběta. Ale já tady mám diskografii Alžběty, ale nejpříbuznější název skladby je Život. Jestli to není překlep, no, snad se trefíme, alespoň já teda pevně věřím. Tak zdravíme do Chlerice, jak jsem říkala, posíláme.

Tak to bychom měli Alžbětu a máme tady Martu Mouku Uhláka. Marta Mouka Uhlák dneska nedává metaliku, ale dává slayery. To je vítaná změna v repertoáru. Tak tedy zdravíme. Vydržte mi hned se do vás dá momentíček.

Tak zdravím Martu mou Kuhláka. Slávik ze spalovny to vidí na Dimitri Klub Rváčů. Ahojeníku, posíláme to všem tvrdým chlapům do Holíšova. Tak tvrdáci v Holíšově, to je pro vás a Slávika taky zdravíme.

Tak to bychom měli klub rváčů s kapelou Dimitri. Pak tady máme, vydržte mi, já se kouknu, koho pak. Pak tady máme, tam přibyli nějaký lidi zase. Míra a Iva dávají Slipknot. Zdravíme do studia, prosím, jdeme zahrát na Podjabloň na zahrádku, díky. Míra a Iva z Kamenice nad Lipou. Zdravím do Kamenice nad Lipou.

se podíváme, dneska je to nabitý teda, tak jak to tady vypadá? Klub rváčů jsme odehráli, Slipknot, jak by smet pro Míru a Ivu, a pak je tady Tatrovák, a ten dává Orbit Culture. No to se bude trashovat asi dneska docela už, dokonce ani není 9 a už do toho řežem. Zdraví pracující třídu, Tatrovák, takže pracující třída, jo, poslouchejte dobře, to je pro vás tohle.

To byly vážně docela teda. No, ale zase na druhou stranu Tatrovák změnil repertoár dneska dobře. Už jsem měl strach, že dal se své oblíbený Cradle of the Field. No, tak změna je život. Zdravíme cyklisty. Cyklisté, které zdravíme, teď jsou někde daleko na cestě. Nebudete tomu věřit? Překonali Alpy a už se řítějí, jedou ze Salzburgu a přeli teda Alpy, že jo, a už se řítí se šupem dolů do Itálie, tak šťastnou cestu, hoši. Držím pěsti, ať dobře dojedete ve zdraví. A co si objednali, kluci? Objednali si Iron Maiden, to je dobrá volba, Fear of the Dark. Tak si to, kluci, užijte speciálně jen pro vás. Fear of the Dark!

Jinak ještě musím připomenout, že to dával Richard, jak s nima jede, tak zdravím je Richarda. Je to hezká cesta, ale těch kilometrů říkal, že přes 300. To je kláda teda na kole docela. Ale hezký počasí mají, tak jim přeju a tím to vyjde všechno. A pak je tady Péťa. Péťa, to bude asi ta Péťa. Ráda by rybičky, 48. To bychom mohli, to je veselá parta. Ahoj, prosím, zahraj mi tuto oblíbenou píseň. Já dneska slavím. Slavíte taky dneska? Tak ona ostatně je sobota, že jo? Tak proč byste neslavili? A z rádiem, hej,

tak jsme to oslavili s rybičkama 48 a s holkama, to je dobrá kombinace, já jim se to celé líbí, jo. Jde o to, jestli to zkousnou pravověrný pankeři, ale já si myslím, proč by ne. Big Beat je o toleranci. Mám tady Jerryho, zdravím Jerryho pod Ještět a současně tady mám Hany, která si taky přeje, stejně jako Jerry si přeje Judas. Ahoj, rádio, hej, zahrajte mi prosím nějakou super písničku od Judas k dnešnímu uzení klobás. Ahoj, Hanka z Rumburka, tak zdravíme do Rumburka a pod ještě taky klasický obchodní tah, jo, sledovali jste dva v jednom.

0: Dobrý, no. A už po třetí za sebou se mi povedlo chytit 9. hodinu, jo. Ne, že bych toho jako, ale jako urvat Judas půlce kvůli hodinám, to je prasečina, tak já vám řeknu, kolik je. Já to vidím na 21, 4 minuty k tomu a 10 vteřinek, no to je dobrý, ne? Máte to ústně, máte to i na desetiny, téměř, bych vám to řekl i na desetiny vteřiny, ale to zase, když by to k vám došlo. Tak, Sayrite City je osada chatová v klínu Benešovska, tuším, mám takový dojem, možná se pletu, když tak mě opravte. A volali ze Sayrite City, jestli by která nezahrál nějaký horký, že slíže, tak jsem co chatařům zahrát. Říkal jsem, no trash, nevím, to by asi neuspokojilo, něco jako decentního. Nevyšlo na cigarety. To je dobrý, no, tak zdravím a posílám.
1: Nevyšlo.

nevyšlo na cigarety. Tak jsme to stihli s osadou Sioux a mám tady... Kuky píše, zdar jak svině, zdravíme vás do rádia a chtěli bychom poprosit o písničku na přání od Harleyů do obce Příložany, jestli Příložany, jestli to čtu dobře, asi tak, jo. A pro kamarády a kamarádky, kteří došli na grilovačku, tak zdar a zdraví vás Kuky a celá kompanie. Tak to dáme, no. Harley odcházím, tak si to tam užijte, ať chutná na grilovačce.

máme tady, nebudete tomu věřit, máme tady Miloše, pana Miloše z garáže. Miloš v garáži, to je něco jako Monika v kotelně, tak Miloš v garáži si objednal píseň od kapely Nightwish, tak jo, a že je to stálej posluchač, tak jako VIP dokonce, tak taky dostane jingle ode mě.

A teď tady máme Milana, je to pro Richarda, Richarda tedy muzikanta z kapely Riff. Tuším, že jste ji snad i slyšeli u nás na rádiu. Tokio od Halloweenu.

tady máme Máru. Mára je tuším z Brna, aspoň se domnívám. Zdravím, prosím zahrát pro všechny, co musí být v okně a nemůžou na škopek. Je mrzutý, že hezky a musíte hákovat. Ale se si viděla nějaký prachy, že jo? No a co Mára dává? Mára dává Merlina Masona, yes, sir. Tak to dáme, no. Zdravíme Máru a jak jinak posíláme.

k bankovej bar. Tak znova. Nahazoval jsem výpadek, takže jsem neměl odpojený monitory. No, stalo se, vyskočilo to na chvíli, ale už to běží. Takže tady máme Ivušku. Ivuška dává, dnes je dobrý, proto zemřít od manévru. Já hledal, ono by, když to přeložím, tak to musí být přeložený přesně. Jo, jinak to ten program nenajde. Ale vidím tady podobně, podobný song mi to vyhodilo, umřít pro Hevík, Majitl tedy, tak snad se Ivušce bude líbit. Doufám, že už to hraje, no, někde se nám přetrh drát cestou, ale už to běží.

0: Tak to bychom měli, doufám, že Iuška měla radost, moc snad jsme to nějak trefili a taky, že se slyšíme, to je taky dobrý. A pak je tady Kamil pro kamaráda ze Županic, nechává zahrát od Karla Kryla Demokracii. Byl rád to zahraju, protože dneska by to mělo být povinný, tato píseň. Každý by měl být zkoušený z toho, jestli ji slyšel, aspoň jednou denně. Očím ono to není vůbec na škodu. Řekl bych k tomu spoustu dalších věcí, ale radši budu mlčet. Ještě není 10 hodin. Tak jo, tak zdravím do Županic i Kamila taktéž, kamarády v Županicích samo a posíláme tuto poměrně málo hranou píseň na českých rádiích.
1: Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás

partaje se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký partaje se u koryta sejdem. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po

0: A ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
1: Do kamene by se to mohlo tesat. Já tady mám teď jedno přání na Judas, opět na metalový Pána Bohy, a pak se uvidíme, co bude. No, dneska to je fronta tady.

to bychom měli Judas a potom tady máme, já to musím přečíst, protože to je speciální přání, je to od Jirky z Podubí a je to do Tochovic pro Kutlocha a Marcelku a všechny kamarády tam. Takže zdravíme a posíláme Arch Enemy.

máme tady Petruši, Zdeňka, Teuška a Racochejva, to znamená celou chlupatou jednotku tam, oba dva jsou připravený a Petruše taky se Zdeňkem a dávají Solar System, tak dáme. Ahoj, Jindo, posíláme písničku pro tebe, děkuju moc krát a pro všechny, co poslouchají k nám do Plzně, dneska je to rok. Tak vzpomínají na Piráta. Já taky na něj vzpomínám, vždycky jsme hráli Pirátovi. A přejeme hodně zdraví a krásný večer Petruše, Zdeněk, Teuška a Racochejl.

Máme tady další kousek. Pepa, ty dáváme Metaličku Orion. No to mám takový dojem, že je to instrumentalka, jedna z mála od Metaliky. Ahoj, rockeři, a jste dobrý rádio, to děkujem za pochvalu. O zahrání Orionu od skupiny Metallica pro příjemně strávený jarní večer děkuji, Pepa Tis.

Tak to byla Metalička Orion, milí posluchači, posloucháte rádio, hej, Metalička byla dlouhá, přitáhli jsme další hodiny, ale Metaličku nebudeme krátit, jo, 22 hodin, 5 minut, 15 vteřin, vidíte to, dneska vám to hlásím orálně, teda jako slovně, a Miloš si přeje Panteru, nemožné hned, zázraky do 3 dnů.

Je tady Monika v kotelně, zdraví Moninku v kotelně. A Moninka dává gamarej. Zdraví Moniku, hezkýho podvečera přeju a posílám.

Přátelé, teď budu mít speciální úkol. Musím najít desku, nové album Kabátů, kdo tak už zánovní. Já jsem ho koupil, ona u nás není prodejna desek, ale měli ho u nás v supermarketu, nejmenovaný řetěze se u nás prodával. Jsem ho našel, normálně jako mezi zbožím, ho tam měli v krámě El Presidento, mezi mrkví a kapustou ve slevě, tak v tom regále mezi těma zeleninama tam, tak jsem neváhal, pochopitelně. El Presidento, kdo to chce? Ahoj, jen do dneska si řekl, že Praze je blaze, jenže už to má dnes dodatek a je tam sakra draze, no tak to je jasná věc, proto já moc do Prahy nejezdím. Blaze je na vesnici, no to je jasný, to je, zabijeme prase, brambory se taky urodějí. Já jsem taky venkován, takže já bych ve velkém městě nežil moc rád, ale jsou lidi, kteří jsou tam zase rádi, že jo, takhle musíme to takhle brát. A zase takový ty lidi, kteří tam rádi žijou, tak tam jsou tam ty divadla, koncerty, jo, a všelaký ty akce. To my u nás na venkově nemáme. No, se můžeme zajít do hospody a tam se můžeme docela pěkně zežerat, ale zase v hospodách se zase nesmí kouřit i u nás na venkově, to je potíž. No, člověk si nevybere, zdravíme tebe a všechny, co poslouchají, El Presidento. Tak to dáme, no, El Presidento, Kabát. Tak jdem na to, tak si to užijte. Lůca píše, zdravím Lůcu.

Tak, milí posluchači, a to bylo El Presidente Kabáti a já teď tady podívám se, jaký tady mám přání. Mám tady jedny magnum, tak to dáme na sever Čech a pak se uvidí. Jo. Dneska to vypadá, že můžou být nějaký siroci, ale snad to zvládneme aspoň v té nejsrozumitelnější a nejlepší možnosti. No. Hodně lidí, že hodina má jenom 60 minut, já jsem jako nic s tím nejde udělat víc, že by tak dali normu, že by měla hodina třeba 80 minut, no škoda, no.

Tak přátelé, dáme méďu, béďu, ne, teda film, jo. Pája z Bydlíku píše, že by Lucie, Medvídka od Lucie, to dáme, Medvídka. Ahoj, u nás ve Smilových horách je na návštěvě kamarád z Holandska. Zdravíme kamaráda do Holandska. Kdybych to uměl holandsky, tak to řeknu holandsky, ale no, škoda, no. Toto by koukal kamarád, ale... A jo, a rádi bychom mu zahráli Medvídka, který ho miluje. Moc díky a ať je vám hej, no tak v rámci možností vydám docela hej, no tak nějak jde to, nestřižuji si, že to tak jdem na to.

0: Jinak, jestli nás... Dobrý. Jestli nás Pája z Bydlíku poslouchá společně s kamarádem z Holandska, tak bych mohl ještě doporučit kamarádovi z Holandska z téhle desky, teda konkrétně, jo, z téhle desky bych mohl doporučit třeba Kengy, to je, tak, to je velmi dobrá věc. Já bych ho i zahrál, ale on je takový nával, že fakt prostě už to tam nedostanu. Ale udělám kamarádovi z Holandska radost, já mu teď pustím jingle jenom a jenom pro něho. Takovej krátkej, jo, protože málo času.
1: Rádio Hej, kvalitní rok.
0: No dobrý, takže má kamarád ještě radost. A pak tady máme posluchače Huhu a Jose z Čachovic. Oba dva si přejou Aleše o tří sester. Jinak teda v originále Hírkom Alex od Tottenhosen. Já si pamatuju na tu historku, jak Tottenhosen hráli společně s Michalem Davidem v Plzni někde, v tom areálu, jak jsou ty porty, nebo kde to bylo. Co z toho, jak z toho byl mazec, oni to pankeři neustáli nějak, toho Michala Davida, já nevím teda, proč zrovna tak to museli hrotit, ale bylo to docela zajímavé, no, ale Tottenhosen taky dáme, a teda tři sestry pochopitelně, a pak ještě zkusím něco, kolik máme. Podle mých hodinek 22:33, no, to čas, no, zkusím tam naprat co nejvíc věcí, snad se to povede.

Jinak s těma Totten Hosen a Davidem, jenom abych dodal, abyste viděli, o co jde, to bylo ještě ke konci bolševika v 89. a ve Svojišicích, nebo kde to bylo, já nevím, tom areálu. A oni tam měli takový, ty popíci měli svoji sekci, to bylo rozdělený prostě ten program na takový sektory, že jo, od kolika do kolika. A pak byli pankeři a oni nějak toho Michala Davida přesunuli. No, bylo to organizační selhání, jako organizace naprostý, že jo, protože oni nevěděli, co je to punk, no, neměli asi šajnu o tom. A bošklivě to dopadlo, tam policie a psi tam byli a nebylo to hezký, no. A i když je v tom Michal David nevině, jo, ten vlastně do toho vlít, tomu přišel jako slepým houslím, jo. To říkám selhání organizační. A jinak to ten Hosen měli jeden malér v Německu, někdy v devadesátkách, to zase natáčeli někde v bavorské vesničce, na Šumavě natáčeli nějakom kostelíčku videoklip a přemluvili tamnějšího panáčka jako správce farnosti duchovního, jak říkáme my ho i Češi, a jestli jim to dovolí, teda si můžou. A on řekl, chlapci, já jsem rád, když to do televize, ale hlavně tam jako se chovejte slušně. No, to ten Hosen, no, to byli ty praví. Ale já ten videoklip, je dokonce na YouTube, co tam tenkrát udělali, ale ten videoklip prostě je o ničem, to je taková bavorská řachačka, sranda, nic proti ničemu, že jo, nebylo tam nic špatného. A došlo k tomu, že se to hlavně na severu Německa, tam ty, že jo, ty tam to jsou takový ty pintli, všechno musí mít ty Němci, tak tam se chytili toho problému a rozmázli to celostátně jako v novinách a nebylo to nic hezkýho. Jo. No ale hudba, to je hudba, no, musíme se nějak... Takže Mišoš má kapelu, tady si vybral pěknou, ale jestli můžu, já mu dneska dám Nouzově Pentagram Sonsus, protože je to někde v deskách tady a ztratím tím 10 minutovým hledáním a prostě už bychom to nezvládli, jo. Ale tak tohle je věc, která ho potěší, když tak jako zdraví Mišoša a zítra ať mě písne ještě tady a připomne mi to a já se to pokusím najít, jo.

Já jsem tady zpracoval chvilku vzpomínky ještě těmto v Lochotíně, mám takový dojem, jsem v Osvojšicích, to je něco úplně jiného. A už taky nevím přesně, kde to bylo. Akorát vím ještě, že ty Totenhosn u nás, teda tenkrát ještě bolševik, že je vyhostili. Prostě, to je taky hezká věc, no. A takže to bychom měli a já tady mám, Mirek dává projekt Farinelli, Power Metal, to, a to nemám. Jsou některé desky, které fakt nemám. Mám velký archiv, ale tohle fakt nemám, jestli to... Takže zkusíme poskočit o řádku dál. Jirka, Infection Rain, infikovaný déšť by byl. Nějakou ženu pustí do etéru, no, s radostí pustíme. Díky Žloutkovice, Tak jo, tak to dáme. Infection Rain. Dneska je to fakt náročný teda. Dneska si sahám docela na dno. To jdeme...

Dobrý to bylo, zajímavý. Pak tady máme, vydržte mi chvíli, já tady musím provést nějaká softwarová opatření, ano. Tomáš ze Zubrnic, zdravím Tomáše, dlouho jsem ho neviděl, on byl taky v daleký cizině, Tomáš. A dobrý večer, Jendo, prosím o zahrání téhle veselé písně od Krausberry, děkuji, s pozdravem Tom. Co to bude? Co vybral Tom? Čestný mistr. Ano, dřív dáme čestnýho mistra. Zdravím do Zubrnic.

Crosby týhle kapely není nikdy hodně, dá se říct. Vždycky se najde místo, když si můžeme poslechnout. Vynikající hoši, Tom 46, stálej posluchač a dodavatel velice dobrý kapel, jo, a tentokrát přinesl sám 114, to je, uvidíme, prej říká, že je to od podlahy, no, tak kdyby to náhodou hodně hlučelo, tak sorry, no, ale já si myslím, že to nebude špatný, když to doporučuje Tom 46.

0: já jsem čekal nějaký divoký trash. Tohle je to hezký kousek, takový decentní. Zdravím ještě jednou Toma 46. Hezkou věc přines Tom 46. Pír Jirko. Jirko, já jsem čet jako Pírko. Je to malým písmenem. Malým písmem. Jirko Pírko, ano, už to čtu správně. Smashing Pumpkins. No vidíte to, no, to tady dneska nebylo. Tak to bude. Perfekt. Teda jako název skladby, že ano. Tak jo, tak to dáme. Já přetahnu, zároveň tím přetahnu. Nepřetahnu, já odhoukám hodiny. Odhoukám 23. Aspoň dneska jednou jsme to stihli, dá se říct, téměř. Takže 23. Vemu Jirko Pírko teda, půjde na řadu a zkusím to ještě tady s těma, kdo on to psal, tady mi psala Iluška snad, Pája, Luce, samý děvčat, Iluška, no, tak zkusím to najít. Ono to chce, ona mi to napsala česky, já když to přeložím a stačí, abych tam udělal jednu chybu, tak mi to ten program nenajde, že jo, protože no a když to nevím přesně, že člověk jak nemůže znát přesně do písmene názvy všech skladeb, ale zkusím to, Ivošce píše, že jsme se nesetkali, ale zkusíme se setkat, já to jdu hledat, jo. Takže vydržte mi, Jirko Pírko je na řadě a taky hodiny.
1: Bylo 23 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.

A máme tady problém P1. Problém tady mám s Ivoškou, protože já jsem to našel. Ale 10 minut. Prostě to tam nedám. Já to nějak vymyslím a zkusím na tom zapracovat a hned bych jí to dal zítra první, když to teda se mi povede. Hned po kalendáři, jo. Protože teď už je to dost, jak se říká, digitálně o ústa, jo. Já jsem za 22. hodinou a jako to přetahování je hodně riskantní, jo. Takže co bychom dali? Posluchač Honza tady píše, že by rád šílenství a od s Mailou Hlavsou. Šílenství nám, myslím, byla kapela taky, mám takový dojem, ale to je taky dlouhý, no co s tím teď? Já zkusím mailu tady nějakýho. Maila. Co bychom se vešli, protože teď už jde teda o celý vteřiny, tak vydržte mi chvilku. Mail Hlavsa. Zkusíme kouzla čáry. To se vejde, to má 4 minutky a pak se budeme se rozloučit s nějakou písní. Jinak na Ivošku budu myslet, zítra budu na tom pracovat, jo. Tam zítra to klidně dáme, ale dneska už by to fakt, my jsme to tam nemačkli, jo. Zrovna tyhle ty dlouhé věci už jsou dost riskantní. Tak tedy, pro Honzu dávám šílenství, je to, tahle ta věc je z originálního videožurnálu, tam vyšel jako klip někdy v 88. nebo 9. roce a ještě jako samizdat. Takže si to užijte, je to hezký, ten klip je taky krásný. A ještě něco vyberu, aby jsme to měli, budeme mít asi jenom 3 nebo 4 sirotky, jo, vlastně 3/4, Mišošovi jsem zahrál náhradní, protože to byl taky 11-minutový flák, abych jsme to sem dostali. Tak jo, takže Honzovi hraje Mail Hlavsu.

Takže přátelé, uděláme to takhle, protože víc to fakt natahovat nemůžu. Tak, bude zelenou chtěl Jirka, pochopitelně objednával už jí brzy, ale tady systém to řadí, aby se to vešlo těch hodinových bloků, tak to čas trochu promíchá podle stopáže. A potom tady bude Jirka s Protonem, s Nevěrnou, pak přepneme do Matičky Prahy, matky všech měst, a potom z té Prahy bude mít Jiřík, doufám Vítkáče, pražského démona, snad to nějak uděláme, držte mi palce, abych to tam nějak promontoval. Tak jo, tak tedy máme tady, koho tady máme, jak jsem tady hlásil, vydržte mi ještě chvíli, teď jsem ztratil nit. Tak, ještě chvilinku, ano, zabiják píše, že by rád zelenou pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát, rádio Hej vám bude hrát.

zelenou, milí posluchači. To mi připomíná magický oko, teda takový, to je zvláštní druh míchaného nápoje, ale to tady nebudu šířit, protože já alkohol nepiju. Mišoš, děkuju za psaníčko, tak jsme se s Mišošem dohodli, zkusím to najít zítra. Jiřík bude mít pražskýho démona, ale ten už bude z Matičky Prahy. A pak tady bude mít Jirka, tady budeme mít Proton, nevěrnou. Nevěrná od Protonu, skvělá píseň pro dnešní večer, děkuji za zahrání. Tak zahrajeme Proton, pak přepneme a ten Jiřík, to je další posluchač, ten Jiřík bude mít z Prahy pražskýho démona. Tak jo, takže milí posluchači, bylo by s vámi hezky, ale nedá se dělat, budeme se na vás těšit, co je zítra. Zítra je neděle mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem bychom se měli slyšet. A já vám teda děkuju za poslech, mějte hezký zbytek soboty, užijte si sobotu na plný pecky a taky mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je velice důležitá poučka, držte vlnu.

Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: Skytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

happening if you don't see envy? You!

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,